0: Ale se být toho, tohle Jindrinka.
1: Ale hej, tady bych někde zajel, hej.
2: Little Krabber sedí le mal ke stům.
0: Ono zakáže, no fom, ono zelí osma.
1: Na slíhe, svachli a slíhe.
2: Little Krabber sedí le mal ke stům.
0: Kejke, mítke, má jaká macha bronka za
1: hlou. Jo, nejde sich, jos, jos.
2: Little Krabber sedí le mal ke stům.
1: Kom, vír, vy je jůr, fuše.
0: Ja, a vy jí kuk. Homo, homo, merno.
2: Little Krabber sedí le mal ke stům.
3: Witches.